0: Šortak, hinak je zaspiva Daniela Haase. Zaja kujžde rano, tež tu serbskim rozvosu je hinak nomate jo dokešak. Kujžde ranje, nove teme, nove zajmavic, glome, přes kotrež môžeme rozpravić, mate jo što nás dženca, što nám dženca kýva do ranča vusevania.
1: Tež dženca máme vezo dosť navubjak, dobar ranje najprve raz. Zapačíme svoje zličbovanky přeco dybkonia, abo čakáme račo najprve raz kvíku pretač nás nešto napomína. Neko trošku li malý remesnícky závod ve Vúžice je zajšvrch, 20-30 letách drude zadvilovav, dokéž nie sú ľudia dybkonia pvačili. Kajka situácia dženca vúpada, je so Beno Bilk prašov. Leandra Nowakec, moda kolegina, je so šulorio prašova za rezimejom šulského leta, ktoré so šako júce zakončí. Júce sú teda známky, přeco zaso Vulky Vokomik, ja bych přeco na piate.
0: Piate.
1: A 17. šulorio cejčo letnika serbskej zakvadnej šule Čišinského spančic Kukova mieše čera hižo celovo se byte Vokomik. Prvný raz stejachu na Vulky Mievišču nemsko-serbského ľudového dživadva tu budešine. Na zetkaniu sakských šulských dživadvo prezentovachu čera menujce nazvočovanú detektívnu komédiu tež o tom džencaráno viac o niče.
0: Písané vusevanie, písané témy serbským rozvosu, no a kaže Matýža prajú šulerio so vesela na lečné prôzniny bôzeste ja do domu. Môj príjemoj, dobrý start do džencnišieho dňa.

0: No a tiež dôľu môžete sčiovať novinkám domizny napríklad našej dámotnej app MDR Serbia přes livestream, abo tam však tiež jedne vúdadače naše poješče, přinožky a doporučiť môžu na kúže patež ešte dôľu náš podcast dru snedajn, hišera, zimanie, rajnšo, vúsovania, ale netko sme čipni na nôžče z našej domizny.
1: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
2: Dobre ranje. Niemce buchu na zvjazkovom finalu ubeđovanja. Naša vjesma přichod, jako jedna z 8 so, ze zvote plaketu počesčeni a su se 15 000 euro vudobili. To bučera na internetnej stronje zvjazkového programa za vujiče na kraju vozevene. Mytovanie je klitu z počatk leta na vikách zeleného tydženia Berlínie. Nimo to hodnočí zviazkový prezident jako patron vubiedžovania v občelene s tradicionálne na přiječu Roger Bellevue. Žury je Nemce vospět vopytáva, poslední kruč zajšve piatk. V Budyšinje tvári závod Sachsen Energie novú elektrotankovňu za e-auta. Nabývanský park na Drježdžanské zmie 12 jednotlivých stáciev za spešné nabývanie elektrických auto, kajž zdieli závod na naprašovanie Serbského rozvoza. Na takých stáciách môžeš 300 km dalekosťe byle kodžine nabývač. Konc leta má tankovňa hotová byč. Potom zmie ona tiež cechu, v obsvetlenie, bezbariárny prístup a stácie za kontrolu povetrového čišča ve Vobručach. Vulký cíl ve Vužijskej jezorine. Vostanie 1 milión přenocovaniu v obleto. To z úrazníchov zamovíči na čerovším svedženiu 30-letného obstača zamirového zviazka Vužijskej jezorine. Předsedka Petra Kokotová praji, zopakodži sa tajke vúviče jenož docpieč, dež kraji Sakska a Braniborska, kajštejš komúny romadže dživaja. Zoso to derie rádži a zoso jezorina vúberne vúviva, praji svoj nareči odovíčas, kýše jako budeský krajný ráda předseda celého zviazka. Tutún má od 2012 svoje sedlo ve Vojorecach a miestom cínače přístajenach. V Nemsko-Serbskim ľudovom divadle Budyšinje je sa včera zetkanie sakských šulských divadlov zakončilo. Pod heslom Tole vidžu hinak pokáza 5 divadlov skupinu svoje zamožnosti. Šulor Jospančíc Kukova predstaví ich serbskú detektívnu komédiu Paca čipnoch sedom. Kajž zamovita učorka Silvia Viencena praji, bychu vo sebe dživorničky s tamnými šulemi a návodami jaraz pomožne. V novom šulskim leče chceďa pančan s džiči znova jako čipni sydom pokročovaniu staviznu ustupič. V slepom je so čera popodňu palivo. Vojen by dživorni vúderiu, kotrež so pfún do blešu pelni. Po informáciách regionálneje centrále v úkodne Sakskeje zasadži voňová vobora 12 jezdži dvo a niedže 70 voborníkov. Ci vosoby so přes vojen lohce zraníchu a doberhu do korunie. Vojen je miestem zhašané. Po informáciách policie nastavicná škoda niečo po 100 000 euro. Príčina vojenia nie je ešte jasná, má pak so dženca přes expertu vusličič. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na našej strane internete a u našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, dostaneme zase liečné vedro, vokúho přípodňa, vúľadáme nekotrem ročele do toho a potom pak převážne svonco. Vostanie sucho pri maximálne 26 stopňach, júce s maximálne 22 stopňami zase trošku kvodnišo, viac mročelo, jednotlivé spadky sú možné a viecik júce trošku silnišo zaduje.
0: A na našich drohách je všetko svobodné bliskače, žene za vás snímam poskytku tuž, vám dobrú a viestu jezbu, jeli máte informácie za nás. Na drohách a tak dále písače ráde přes chatovú funkciu MDR Serbia, naše App. Vele vesela a vutromne Jacky Žeras.
1: Serbský rozvoz.
0: Jedko za mikrofon Maria Matzena, kýž nima kvíle a to štyri pona pošeš. Ich no vidíš.

0: wujke zboža, vubuji tež tule vustup moder dživadža neko. Šakoh cita tež raz juno na vujkim jevišču stač za kulise dživadva pokuknič. 17 šulorjo Spančic Kukova je to za na zakskim zetkanju šulskih dživad v budešenju možno. To bi samo tež malo praktikum praj vučaka zvevija vjencena.
1: Máme napríklad jedno tehniko, ki še smil tež potom ve tehnice sedžič při tých profiov. Džiči, ki štake nešto doživia, te potom ustavljajo Stopšinu potom a prajer, ja budu potom povanc tež jeden techniko. To je moje přiče za přichod.
0: A tež drozy sú nešto v úšku šili, nic pak za jevišťom, ale na jevišťu, što dokválne, no, o tým nám rozpravíme vo čerovším zetkaniu, kde sú tež pančíci kuku šulario zviesky tam sobu na jevišťu stali a zahrali.

0: Jessac Mienchino Doschischiche. Za srednje nače šulorjo, cečo letnika serbskije zakvadnje šule Čišinskega z Pančic Skukova. Beto cele vasi biti voko mig prini raz. Stijahu na vujkim jevišču njemsko-serbskega ludoveho dživadva Budešinjem. Na zetkanju zakskih šulskih dživadvo prezentovahu čera pod navodom vučarki Silvije Vjencineje nazvočovanu detektivnu komediju Pat zač šipnih sedom.
1: Sme najprej dejuno jenoš improvizovali, a čemu pitali? Dokud ty děti se to kruh sami vymyslí. A já si myslím, že živadle mu někde netrmo žádnou písomnou sábštinu, ale opravdu to, že ty děti zabírá a že ty všichni na koncu učiní.
0: Fantazija šulorko a šulorio páže v čipných sydom nemí ještě při tým ani ranico.
1: Že o to, že je na skupinka šulorov čipne sedom, vopkečbuje, kak so dvaj rubežnika je přes kraj podataj se svijene myškom, a potom so one čipne na to, a spytaja ladač, što je za ten cí. Na koncu so samo tute dvaj zdobite do jednoho bydle na sobu šulorov. A te džiči vizo čipne sedom, to vizu husledža, štú to netko je a přepodaje rubežníka aj potom tyž policii.
0: A ja za smedeče skupina Cva na Cvo-Zakskim zetkanju Podlabič nebežana sama zrozumlivosť. Po požadanju s videom vuzvoli žuri pančanske džiči jako jednu z peč dživavých skupinov z Cvije-Zakskije. Za Silviju Vjencinu bie zetkanje toho dla vele viace, ač jenoš vústup.
1: Ja za mne tež dere vidieč, kak tu je za s kreativnými idejami vôbkaže, ja tež ju jenu reju sobu zasadža, a kotre skrytke tež má zabrý hinter Giovadvo sagte Gigi sei mal wechino ich mo divo wa ktomo dichte improvisatia juno a tut der rückischen da gedokole sa ugo dich machst scho pleno da jo projekt das das her potom des sobu samne
0: a dich mo dem Giovadjenikam bi wustu was bitte doživenie novem schulskim litsche ma stavizna chipno sidom potom samodale pokrochuach.
2: De moi, ce que je suis pas.

0: Policja z G.
1: My slepom je so čera poponju dživoni, kotrež so pfundo blešu pelni paliwo. Po informacijach regionalnije centrale vukodnije Zakskije zasadži vonjua vobora 12 ježdži dvo, a njeđe 70 voborniku. Ci osobe so přes vojn lohce zraniču a dobrachu do korunje. Vojn je mjestem Sašan. Pričina vojnja maso dženca přes ekspertu usledžič, kajž policija zdželi, vec na škoda vučinja njeđe po 100 000 euro. Peča Štocečiletny je v útoru ráno na A4 smier Drežďan z Nezbožiu. Šofér Mercedes-Benza by po všem zdáču niekeč blíbe a skomží tvarniša dla hinak riadovanú votjezd pola honia vujezda. Transporter zrazy do 4 stejakov, ktorýž na tvarnišče pokazachu, do lampo, kajž tež do vopkanných značkov. Nimo to vúbieža voli, nic mała húža nie, niedže 2 metra široko a 100 metrov po dôžči. Zraniu so pak nichtu nie je. Naparaná škoda niedže 14 000 euro. A 44-letný Kolesová by v útoru večer Budešinie na úru padnú a dobeše potom do korunie. Muž by od droji Ricardo Huch na Lieselotu Hermanovú odpočil a sa so kšivice s Kolesom obsunul. Test alkohola pokáza, zomieše 2,8 promilu. Koleso so neobškodží, netko pak doby so vopiústva ve vopkáže dla zamujíč.

0: Schisch Georgin. Styria Busta, je, no a totisch. Radeprajo, Radorio, je, Pschätzon, je, Stolus. Wosse bet die Stamm na Experiment. Campus, so tak tisch tschera sasa matte jo, ne?
1: No, da tam nische je zarod i wiede, so tschera poponio przeprosili, romadze z ludowym nakwanistwom domowina. A desch je wone pudla, knižna premiera nie je daleko preč, tschera stejše premiera nowe buki kni doživej přirodu s redzišču. Z nowostku zamoža se małe sledžoki a mali sledžarjo přirodu a wiedu vo přirodze ze suchopisakom, s tutem buki pisakom, interaktivnje a rajka jo odkrovač, wot Netka je napředajn. Posta opetovario by tam včera namiestnje, a to nebe za nich tež išče šo. Lubina Popielina prezentova tak menované masážové karty živine na krybeče. One venuja so v odputaniu a čilnemu deremieč po takým relaxing. Nic za dorosčenach, ale za Češenko a najmučich. A to je autorka včera tež džičom ľudom praktice predstajiva, to sú derie pšiuzali. A za trošku starších džiči a modosnoch by tež nešto podľa, Maria Koklina predstaví novú pvomio edíciu Dyš so zela zelenia. Vúlet to raja zelo a rostlinu. Kúžda rostlina, štyria cicci to doromady sú, sa na dvojnej stronie predstaví a autorka je zaujímavým obsahom riane doživenia, poeziu a ďalšie kreatívne ideje přidáva a čera tiež začíšče k čúchaniu, kak zela dokvádne vonie jadre miestom piate pvomio, piata wo mir Edizia sposredkovač nie može. Maria Koklina pak mehrše čera šklinčky ze sušenými zelami sobu.
0: No vulkotne vopsahy, vopširodže, vepširodže po takým čera v zarodce vied radvorju je so nova buki knia doživej přirodu predstajiva. A Mati, což je nám o tym rozpravial.

Ata husta des Wischo Sto, Satter, Sauerschba, sa serbski Lut, Fenki, One Meta, das Abinello bitte noch zu. Nur da, Cinche Lippe, Sauerschba, sa serbski Lut, a Domowina, Namowiate, Seimzo, so. Sposchadac, aber kandidovac, za zabožbo radu, da može česo sami dođeva dač, a při rozdělenju Fenko zjaska, zakskije a braniborskije soburječeč. Nova volbna dobra traje potom od 2027 do 2031. Štyri leta po takim. Jednotlice moža so požadač, rune tak kajš zjednočenstva. Kmanných kandidátov hač, mili hač do 11. oktobra v sekretariače domovine nametovač. Oni mili v Sakske bydlič, 18 let, moži starý byč a so čestné amstce za Serbu angažovač chcič. A kajš dále rejne písaja, zvolnivý byč k převzaču cvo serbskie zamovitosti při rozsudách vo prioritách příchodného spichovania serbských projektov a institúciu. Tu už ľubí kritikárie, ľubí kritikário, to je váš vokomík, dojde vás dá. Veľa veselá, hač do 11. oktobra môžete sa požadať, kandidovať za založbou radu a tak subu rozhodiť, dokal spichovanské fenky takhle šúdže beža.

0: Nábožné slovo.
1: Tuto má dženca ráno Laurencia Haušec z Pančic-Kukova.
2: Dženca podaža sa zase množu z nás do Rožanta. Popuču spievame modlitve Struasu Maria a Magnifikat. Často neodvisne voco, jako samostatný kieluši. Dola jiu bogat počahuje sa na jeničky podauk, jako Maria svoju kuzinu Hežbietu vopita. Stá sa nešto dživne. Nenarodzene dziečo v Hežbiečinem čile, byto Jan Kčínik, skakotáše viesele, dokáž vúmožníka Jezusa Kristusa v susodnom mačanom živoče hižo spozna. Bóna čestrúnosče vúva Hežbieta. Žonovaná si mežunskými a žonovaný je pfot tvojho života. Je to bogat modlitvy Struasu Maria. A Maria je na to direktne ze svojami vodmují. Vukvaluje moja duša knieza ze započatkom Magnifikata. Što ženca jako jednotlivé kieluše na putnickým puču spievame, bie zedo jenička radostná rozmova mies žonomaj. A runie tuto svoja ženca krok po kroku dále do Rožanta niesame. Tam chceme vieselo, runie kaž Maria a Hežbieta mieso budžilič.
1: Dobraj, Laurencia Haušec, Pančic-Kukova na roku a zamovitoši tamnišie farskie vikarie.

Seda menšino po smiche. Ištvan Kobela je dospival, a došak nie je ničo nového, nam faluje serbský dorost. Džiči faluja vo sebe pistovaniach, šulach, zasadne našich serbských kubvaniščach, a to je špatné znamio, zo kvota porodu dále spaduje vo sebe, pola nás v Sakske. To je zjazkový statistický zariad zvyščil a zdžilil, a netko budu, a netko přijdu nekotre ličby, keď budu 2024, či bie porodová kvota hišče pola 1,22 dječi na žonu, loni je spadneva na 1,16 dječi na žonu. Haj, s tým má Sakska najnižšiu porodovú kvotu po cve Nímske. Ja som raz čipne, kak dreby kvota bez na Serbu byla, no. A ale tež pro nás. Ona však krok po kroku spadli, když svyšu, so bych ho nederaz normálne, abo akceptovane, abo špito přivšem přírodne 12 dječov ve svoj vymieče, no. A dženca? Kako ich dženca je? Štú bude je zličiť? Ja neviem. Ale kaž prajne kvota dječi tež Sakske spaduje od 2024 1,22 na 1,16 dječi na žonu. Kak dre bunže to s tým dále? S tým, hej, kdyby si tiež moja generácia rozestajč, sa prašeč, če odla, neporodzime viace dječi. Ale na konci to tiež toašnostný nadavk, kotre vumenenia da wabia mladých ľudí do to dječi porodzič. Dživeč po osmiche.

0: Polícia z G.
1: Včera po podňu je so slepom dživoní, kotriž so pfundoblešu pelní palivo. Po informáciách regionálne centrále v úkodne Sakskeje zasa dživoní a vobara tam 12 jezdži dvo a niedže 70 voborník obie na miestne. Cí vôsoby so přes vojen lohce z Ranichu a dobiachu do Korunie vojen je miestem Sašane. Příčina vojenia, ta ešte nie je jasná, ta so dženca přes expertu vúsledží, a věcna škoda vůčině něče pousta 10 euro. V útoru ráno je Peča 40-letný na A4 smrt režany z nezbožiu. Šofér Mercedesa by poušem zdáču někýč blíve a skomží toa tvarní ščadla jinak riadovaný odjezd pola honio vůjezda. Transportor zráze do 4 stejako, kotrež na tvarní ščo pokazachu, do lampu, kajštějš do vopkaných značků. Nimo toho vůběža volí, něče 2 metra široko a 100 metrů po důvosti. Zraniu se nikto nie je, naparaná škoda něče 14 000 euro. 44-letný Kolesova by v útoru večer Budešině na vůvu padnu a doběše potom do Koruně. On by od droji Ricardo Huch na Lieselotu Hermanovu odpočil a se potom k Šivice s Kolesom v obsunu. Test alkohola pokaza, so mieše 2,8 promilo alkohola krí. Koleso sa neobškodží, netko pak doby som muž v opivstva v obkadže dla zamovič. A pondželu večer, abo v útoru popoludňu miestem, sú sa neznači v Kamencu do Pince viace svojbného domu na droze bratra a sotru šol zadobili. Kak sú do domu prišli, to nie je dotaj znáte. Z Pince pak sú trekkingové koleso a zadne kovo dalšieho trekkingového kolesa pokranili. Škoda učinia dohromady 420 euro, nimo toho pak nastá dalšia vecná škoda v vysokosti niečo 500 euro. Polícia přepytuje netko dla vosebie Češko pada padústva.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mamie drozne.
1: Mamko, čudlajo to tak?
2: Och, dzieci sú tak genialne. Vode so prašia, kajš připodnica, to niš nie je bruch, jenoš ište vulka džira. Kajš tam nedeleka. Ta mała Judith je so nana telko prašala, zo počina hižo s očmi vjačeč. Nitko chce vidieť, čudla je nebio mudre.
3: A runje v tutem vokomiku k nanej muž přistupi. Pošim zdaču so jara dere znajetaj, a mataj si vele povedač. A holčka počina nesčapna byč.
2: Och, nie, do rozčeni přeco bleža. Nitko môže to neskončne dootrač, do niž mała Juditka v otmovu nedostane. Najlepie, zo ja skrutka pšauzam.
3: Naš Philomelos dolečí se k holčce a počina múdre rozkvadovač.
2: Na što si myslíš? Čehodla maja ptačky pirka? Pravie pirka sú lohké a mehké, s nimi môžeme letať a one nás škytajú. A hej, pirka mi nesmierne dere pšistia. Pšin rácu, daleka.
3: Holčka, Philomelos hat René zrozumí, ale dokel so k nej tak přituli, jeho majka.
2: A vište, če hodla včoky zinča? Zum.
3: Philomelos, ja so boju, so nebude tuta vodmova cíle prava.
2: Ty zinča, to keď šu text zabili.
3: Ach, Philomelos, ty si hotové jejo. Predhačíš, že jace v opačnosti dosvita trubíš, je snač lepe, že přestaneš skrutka přeuzač. Jenaž dere, že so nanrunie se svojim tovašom rozžonuje. A jako by špatne svědomie měl, přitekne svoj džouce popriančk.
2: To nie závěsče za mne. Všako jsem malé judiče všitke prašina odmluvil. Každou je tu nande svojim kumplom bledil.
3: Haj, se holčku dere zabavjal.
2: Činju to dále, dokáž mám ještě jedné prašině. Víšte, če hodlá mi brjuchko, čídeš sem vodný?
3: Já si myslu, dokáž si ty toho minenia, zo by kůjš zvyšet štěběl, zo si popriančk zaslužil.
2: Bingo! A víšte, če hodlá popriančky tak jara svodža? A če odla mi cokon neškodí, a če odla bych mohl kujde žen pekary léčeč, a če odla můžu já tak hrýne spívač, a víšte, co dupona kam vůa nevolí, byl než kajž budne, voš tom klepali.
3: Nitko je náš Philomelos kajž tajka připodnica, a já nezmiju bozy jace žádný brjuch. Může za mne prošu raz nichtu skrutka přeuzač?
2: A če odla pinguíny svojim žonkám, kamušky dária, a če odla nemůža zajace létač, a čo odla?
3: Philomelos.

0: Mati, ich bin ab Choka, hier am Budesker Studio. Pschilitschawa, Mati Zisch, aktuell kam ich jetzt nicht hören, ja, hier Napo Dzewetschich.
1: Serbski Rosbus. Bojestje. Studio Mati Zisch.
2: Dobre Ranje. Niemce buchu na zwiazkowym finalu ubiedzowania nasza wiesma przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczesczene, a susie 15,000 euro wydobyli. To był czera na internetnej stronie zwiazkowego programa za wujicze na kraju wazywene. Mytowanie je klitu z początku lita na wikach Zelenego Tydzienia Berlinie. Nimo to hodnoczy zwiazkowy prezydent jako patron ubiedzowania w obczelene s tradycjonalnie na przyjeciu w Rodzie Bellevue. Jury je Niemce vospět vopytava, poslední kruč zajšve pjatk. V Budyšině tvári závod Sachsen Energie novou elektrotankovňu za e-auta. Nabývanský park na Drežanské zmeje 12 jednotlivých stáciů za spěšné nabývanie elektrických auto, kajž zdělí závod na naprašovanie serbského rozvosa. Na takých stáciách můžeš 300 km dalekosti v Bilkodžině nabývač. Konc leta má tankovňa hotová byč. Potom zmeje ona tež cichu, v obsvetlenie, bezbariérny přístup a stácie za kontrolu povetrového čišča v obručach. Wulki cíl ve Wužickej jezorinie vostanie 1 milion přenocovaniu v obleto. To z úrazniču zamovíči na čerovším svedženiu 30-letného obstača zamierova zviazka Wužickej jezorine. Předsedka Petra Kokotová praji, zopakodži so tajke vujiče jenož docpieč, dež kraje Sakska a Braniborska kajštež komune romadže dživaja. Zoso to deri radži a zoso jezorina vubierne vuviva, praji svoj narieči Udovičas, kiše jako budeský krajný rada předseda cevoho zviazka. Tutun má od 2012 svoje sedvo v Vojorecach a miestem cínače přístajenach. V Nemsko-Sarbskim ľudovom dživadle Budyšinje je so čera zetkanie sakskych šulských dživadlov zakončivo. Pod heslom Tole vidžu hinak pokaza 5 dživadlov skupinou svoje samožnosti. Šulorio Spančic Kukova predstavíšu serbskú detektívnu komédiu Paca čipnoch sedom. Kajž zamujúta vúčarka Silvia Viencena praji, bychu vo sebe dživorničky s tamnými šulami a návodami jarab spomožné. V novom šulském leče chcedža pančanské dječi znova jako čipni sedom pokročovaniu staví znovu stupič. Niedže 300 ľudí je čera Žižinom písaný program na spievaniu pod Mierovým dubom doživivo. Miez nimi tež mnoze Serbia. Kvo Žižino a serbský muský kvo Delane zaspievašte tam serbské, nemské a miezenárodné piesne. S dobom osvieči kvo Žižino svoje 40-letné obstače. Nimo domiacoch tovorstvo gratulovachu spevnému celke tež viacore spřečelené kore, miez nimi tež Radvorská meja. Slepianská faraka Jadviga Malinková darí korej dvaj slepianskej spevníkej. Po koncerče šice přítomní na zároče tovorstvového domu večer v uklinčeč dachu, že si tež zromanie zaspievachu. A to bych u naše dženstnejšie povestče, kýž namakače tež na našej strane v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Lečo dženca zase do domu kýva. Sluncacový džen, jenož vokovo přípodňa so nikotrem ročele předne sunu. Sucho vostanie pri maximálne 26 stopňach. Júce trošku kvodnišo, 22 do 23 stopňu nekak viacem ročelu. Nikotre kapky dešča sú tiež vo sebe ráno možné a viecik júce trošku silnišo zaduje.
0: Dvaj buskače mám poskytku. Prinistej na A4 nás mier Frankobrot nad Mohanom a Tomis Hernstom Hermsdorfom a Ciroškom Drežďane Sever a druhý tun ste v Nesvačidle a to nás mier Bohov Nimse reka to Übigau. Tuž vám dobru a viestu jizbu přejemoj Matej a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napođeve Čiche.

0: Tamtej fení fuk sa dá veľa, ale to nič vás nefáči, to ja zdožujú nesem do jasnic.
1: A zo privátny, hakle leto počíšo, abo po piatom roženiu z ličbovanku zapfača, džen sa lidma ešte svišiš. Ešte z počátk 2000 let miachu remesníske firmy trude tojšto přistajených, tak dobiachu husto do cúzby na vulke tvarnišča jezdič, zobe im dživo dosahavo. Ale tež to, praje David Čonak, je sa zmenivo.
2: Muss man jahre will popuchu po privatnich Luigi hat ich wollen es spokojom bitte kupce spojone potom wenn die gerade fatscha also da zwar schon problem bochernike muss müssen aber schon problem jetzt näher
1: tak junika sto sta noch klinci minitisch Susanna Leposova moralka wille Luigi jeso polepšiva znamenša des je vo dipku ne zapvačenie z ličbovanku a doma Veselbach najskerejšie kusk bolje hat struje.
3: Ja si myslím, že to nožičie celý jednoho Julovi Sábach jen druho znaje. Celý jednoho ta atmosféra je inak. Te lúži sú skoro vši přečelné, a pravnike skoro.
1: K tomu všinže, firmy sa dženca mě sebou veľa bolje znaja a doreča. Když je potom mě s kupcami snano tola ešte niedže jedna čorna vôcka, ochaj, to sa skok dopovieda. Najpožišo, když ona příchodný raz spiešne remeselníka treba, ona to najskýre pitne.
4: Benabe, ki nam razpravljajo, kak so tedi, a kak dženca, dipkone, abo tiš nic, dipkone, remesniko zapvačime, krutko poci bedel, ki nađeveč je 8 hodin, 7 a 40.

0: Wassermargin Patch a Postaje.
1: Nabožné slovo.
0: Tute má Jensa Rano, Laurencia Hauschec, Spančic Skukova.
2: Jensa podaža so zase množus nás do Rožanta. Popuču spievame modlitve Stroasu Maria a Magnificat. Často neodvisne voco, jako samostatný kieluši. Dola jeho bogat počahuje so na jeničký podauk, jako Maria svoju kuzinu Hežbietu vopyta. Stá so nešto dživne. Nenarodzene dziečo v Hežbiečinem čile Peter Jan Kčenik skakotaše vesele, dokáž vúmožníka Jezusa Kristusa v susednom mačanom živoče hižo spozna. Bóna čestrúnosče vúva Hežbieta. Žonovaná si mežunskými a žonovaný je pfot tvojho života. Je to bogat modlitvy z Troasu Maria. A Maria je na to direktne ze svojami vodmují. Vúkvaluje moja duša knieza. Z započatkom Magnifikata. Štož ženca jako jednotlivé kieluše na putnickým puču spievame, byť zedo jenička radostná rozmova mies žonomaj. A runie tuto svoa ženca krok po kroku dále do Rožanta nesame. Tam chceme veselo runie kaž Maria a Hežbieta mieso budžilič.
0: Dobraj, Laurencia Hauschec, Spančic Skukova, nadavku a zamovitoši tamnišeje, farskije vikarije.

takse dopomina Fritzo Kšamar na mňa sobnu pomec susedu v rodnej s Liškouk. Niekomu upomagaš z jajem jabo solu, za niekogo nakupovaš, v prozninach futrovaš domacne zjereta, raz pegledaš, lec je šo v rýchu. Abo celé jadnorie vse zeš cas za drugiego, aby se krotko perozgranjal. Susedská pomec a petpera ve šednem dňu jo, kaž se jaden přichylijo drugemu. Viežiš, až mežoš se vnúze obrošiš na suseda abo susedku, jo vážne za dobre zacuše šedne žen. A za tu pomec a petperu netrebaš nic zaprošiš. Ale pomec se jaden riedko pomina. V mieste nie sme tak na to pokazané. Infrastruktúra a sociálne seši pomagajú šedne žin. Pegromadne živenia v blízkošti ugbajú pak také pežedanie za distancu a ščítaním privátneje sféry. To ved žaržujú susedov ved toho, až by drugich prosili ve pomec.

Sused dobre, mnogi raz, ali je tke zle, to je tke bilo cešči. Pred njo so tako, ko še bili, gunjeve so imeli še drapane cuze, a zvažo na jo bilo balne remer. Največ so tako, ko še me škodu gotovali, to v susedoju. To je pa bilo tako, až nisem pritežen z njim, že še vizpeda, jo, bili gramne. Ja sem bilo s mojim susedom, to je bilo pr let, nismo več spedali, a seduce, da smo se trefili, nismo z vseraske več grisovali. Ten njih, če mi žemo pšavi šel, ten njih, če mi žemo mudri šel, a mi ukazali, co ja deru. Lidoval nisem, ali to ni pšavi bilo tke tak jednomu, pengaž nismo za susedom več spedali. No jo, co jo ještě bylo. Ten pjas, jo, jsem jo škodu taky zrichtoval. A ta rampa, jo musela běžeme pěry kjan rozdoju. A ta už jsem mnohý raz sama vyžela tu drogu, že to jo. A pen jsou byli proseta, rampa měla proseta, a pen jo bylo taky guně vycenené, a pen jsou dětky machali, tomu jsou se dojí do tok kokošených futra, jo. No jo, co pen jo byla zvada. Jo. Yes. To je bilo cešti. My jsme vystajili proseta na dverje a guvno nebylo rychle zaceněno našeho. Jsou byli pa suzeda. A se nažrali ve kokošin futry.

Zájemné, jo, direktne za to akciju som namakala až Lutherská cerkev, tam jo prikotovala takú akciju v Rámiku rovno toho dňa a rovno také na tom dňu. Susedstva, to koni živieš a 20. maja. A ešte vie, my máme ten text skoro za so náš serský svežen, to bude 20. júnia, to pičko cásajšie, ale také tam my sa zmakáme, serbe miasovo a také druhé ľuži a se vie také šaké ze slovenských krajov a to je všetce zájemné zmakanie. Vážne je také až kúšte individuum a také tie kupky až jeden na druhého gleda, jeden druhého víta a až jeden je násky a otvorené. Pentek môžeš vegin veľa dojšpíš a môžeš kľúcniš, že byš po jednom smakaniu ako do toho. Jo, a to je také pen to pšavé dobré skromaženstvo.

0: Na landzie su upominania cało inakše, ako w mieście, groni Fryco Wojto.
1: Jo, ja som byl 6 oder 20 let u Schulte ochoze, den som šel na umenk a vecen všetno negotujom, ale prišom se teke za všetno staral. Ja som šuži byl v tých tovaristvách připedlia a som vyžel, co se tam cíni. A to som se myslil, to nejme žanžaš dalej a všetno tak obstane, ak jo bylo prý. Sú se prý pomagali a to nej tak dalej byš. A to, za to som se teke staral. A všechno jo se zaražilo, rovnož ten kor jo přestal, ale ohňová obora a domovina a množina, všechno se ještě ráží děje.

Jo, ja, so ein wilde Decke Naturgärte, ja, was am Jus, bisschen starsche, a ja, auf dem Lode Luge, tak jage, dicke Gromadu, a se pomogaju, na to som dicke Gärtenin, budu Svitki, a tam budu dicke Sassen, den Majowe Bumsteich, Svitkam, tak ak, schuji obelo peri, o dem Prednum Mai, to ne obelo peri. Všechny veliké svěžiny jsou cerkvíny svěžiny. Gody, abo jače, abo svědky. A pěry jsou byli v celém kraju, te bomy stajané svědkám. Každý jim měl lebiny, parota. Ženka naša doma vinská kupka má kupicu mladých lidí. A ty, kde se pracují, a když se také zářské pojedáš, a se myslím, a co bude se rážit.

0: teke veli gusor, jo se megao ako žilojski šouta přecej zasej spuščiš na susedsku pomec.
1: Jo, ta zgromadnošť, vesna zgromadnošť, jo ta nejvážnejša. To groni, až te statne organe, ako šouta ja, a tike moje zastupniki, so velgen važne za to zgromadnošť luži. Venemu se sami vežiš, co se vese sta, dokoláš ja namungu teke šuži byš, ale také centre som ja všetci voplival, akože so starše luži, som im rozkladoval tú komunálpolitiku, co se vese stanio, kak se ve produstve ževa, kak je odvalo librovanje, a kak te vesanarje tu komunalpolitiku podperujo.

0: Jak se koniec týká ten cerva, jo musí vápem, když farář som šosovat, oni ho například kani předkovávají, ne, ta zimské cásio přes Juliami láže a na granice stojí net ještě te bakare. A wenn by dali mi pomek, až ja tam ne stojím sam, a jo ještě koniec. Knesbok zmíl se a pomagaj tom šutemu. Také vůzky zvězky jsou byly velké notné. Dokoláč ta takbaka stojí vejst a tam myslí také bezapšeno na té komunální politiky. Jo. A největší pátka, jo, také te lůžika neživají, já nožte kšebeštěky v jazu. Tak se by stěky lustné. Jo, to jsou rád zvěšili. Můžu, jo, bo žilově druhý a třetí festival srbské kultury. Tam, jo, musel být celá vjaz pomagáš. Tam jsou byly stará mody a srbské a nímské lůže přašané, jo. Kůže na svou věc, jo, bo zapšenone. A tak, jo, kněžu, byla také dobrá atmosféra. Ja som přišel živiš na šostu a ja na sedm zase do žilu ako šuta. A žilu je bu také med ten andro, ten sa zgonil vopac na svojim myslím gemena, politicky schweres Pflaster, jo, mir gonil. Also přece byli agitatory, kas volby so byli a druge věrašky, a so tem lůžam nebio na zemi rozkvadli, jo, to budu veně doživiš, a nic nio se stalo. A to je oba meja veliký poměr, a žilu so tyke srbské a nímské lůže, moda a staré, a tím nám už nic zavinu dáš, což vůšila, jo, zlubivo a nio přesajšíva a my, co mi pokazáš, až my jsme rovno tak pilné, jako te Hoževusky, abo v druhých kmenách, jo. A to nie od žusn dvojko vánovalo. Za tři leta nie žilověc byl ten český politický flasta, jak v ně jsme měnili.
1: Ještě jedna statistika. Při samém kůždy Češi lůž v starstvím jazy čižašťa a živěša čižašťa lět dajo se pšavidlouně dožila za susedů. 14% nímských jopla suseda deponírovalo svý druhý kluc. V městech nastávají také nové susedské formy, například domy v měšťanských želách, žež megu se zmakáš zvenka svého bydlenia, mají tam také šaky sociálne pobytovania abo kúpky sebe pomeci. Veliký kšac do prietka je přiniesla digitalizácia. Webbok nebenan dipk.de je ze 4 miliónami užívarov a užívarkov najväčšia susedská platforma. Tam žež přijdu ľuži gromadu, budú všetci konflikty. Ale snaž sa uprašiu přijduce raz jadnore předecháš a zež susedský konflikt s humorom. Abo situáciu převinuš se žortom.
2: Ja budu nynči něco ľušť na groních. Mí druhý sused, Krios Paulo, te sú měli psa a my nejsme ten, co si ještě žádnou psa měli. A ten pjas, ten jo zakusil všechno ratve a myše a všechno, co je mogal grypsnuš. A pensme měli také my o tu komeru, tam je byl svinice futar a šrot, a níže ga musel tu měš za te svině a za to zbežo. A tam se také pen ratve chovali. A karnitky jsou byly tam budky a všechno tam nočí. A mama měli, my musíme raz doktor Paula olíš s tým psom a v tém, že raz terácve grypsnuš. A ten jo také, te jsou gnali tam a ten pjas je zakusil jedno za druhým. A jedna ratva je tu štěnu gori lízla a tam je byla taká žíra za ten luft, až ten přišekňo. A ta ratva špěs tu žíru ven a usuzi do Šulcovic. A pole mini našej mame. A v taler raz šul svoj ogledat, tede je rad v pšelicah, več sam jadna jo pšignala. No jo, to sme se tomu smijali, ali redne jo bilo teke to grono.

Což ještě věci webcijského světa zgojeníš klidešel na náš internetový blog pod rbb-online.de/zorben. Tam namakají až obšetci aktuálne přínosky a informácie webcijské rice a možná šasté větek naše uštěvání. Ještě raz slyšíš abo to uštěvání, ako s čopše paslí v sledných dňách. Šikme o tom možno. Píšte nám vašu kritiku abo chvalbu, kontakt teke tam namakají až. Ja bys se věselil, ja jsem Gregor Klím, mějšo se derie až na příduce raz.

0: Musika a Kultura se präsentiere jo ve velikem Stilu na všech těch dňach, also pět sobetu a nižilu. Víče žalos, tým vet de Lausitzi jade jok druge morazo jo veliký nimsko-serský program šigetoval. A jaden serský žiel programa jo experimentelne zvezanje rece z muziku do ulicu jo Kristiana Pinikova, vena jo zavěženje za publikum šigetoval.
1: Dožo šo zonet mjatel. Wird meine Wittkeuz z novio Kompositio. Duo Mystica a J-Cube ste nasakvaže ludoveje arie se samskim titelom se zbirki spivanjo Jana Anošta Smolarja UWW Instrumentalne Kus, ktorež opisujo přemenenje, vejovanje se zapšiežonosti a šamnosti k svetvoju. Rozčenje gusenice namjatel.
0: Okay, elektroniska muzika a deep house, gromaže z básňou Mine Wittkeuz, tu kombináciu live doživíš na to se ta Kristiana Pinikova južo v jaseli.
1: Ja som se vegin jaseliva, až lauziciade teke se mysli na také projekte a až pente morde luže su teke se uzvelili Mine Wittkeuz. A až se to vegin dere dajo kombinirovaš, ten starší text a ta moderna muzika, a pen, až se to teke dvojorecne pen pieda. To bužo vegin zájemne doživenie, ja sa nážijam. Jo. Ja som teke veginárska.
0: To je rednia, víče jo premiéra ve Grodku na javišču Petkovým nebiom, sobe tu pokazujú program pon ve Drioku a nežilo ve Bášču. Kúšte žen jo ved Siga 2 mak možnosť šo a šo program státu jo pon Siga 5 ved Budnia. Jo, ten zastup ten jo kúšte žen dermo.

tak se do pomina Fritzok Schamar na mě sobnu pomec susedu v rodni s Liškouk. Někomu upomagáš s jajami abo solu, za někogo nakupováš, v prozninách futrováš domácne zjereta, raz pegledáš lecio šo v rychu. Abo celé jadnorjev se zeš cas za drugiego, aby se krotko perozgraňal. Susedská pomec a petpera ve šednem dňu jo, kaž se jaden přichylijo drugemu. Vížiš, až mežoš se vnúze obrošiš na suseda abo susedku, jo vážne za dobre zacuše šedne žen. A za tu pomec a petperu netrebaš nic zaprošiš. Ale pomec se jaden riedko pomina. V mieście nie sme tak na to pokazane. Infrastruktura a socjalne sesi pomagajú šedne žin. Pegromadne živenia v bliskosti ubajú pak teke pežedanie za distancu a ščítaním privátnej sféry. To ved žaržujú susedov ved togo, až by drugich prosili ve pomec.

Zájemné, jo, direktne za to akciju som namakala až Lutherská cerkev, tam jo prikotovala takú akciju v Rámiku rúno toho dňa a rúno také na tom dňu. Susedstva, to koni živieš a 20. maja. A ešte vie, my máme ten text skoro za som náš serský svežen, to bude 20. júnia, to pičko cása ešte, ale také tam my sa zmakáme, serbe miasto a také druhé ľuži a ešte vie, také šaké ze slovenských krajov a to je všetce zájemné zmakanie. Vážne je také až kúšte individuum a také tie kupky až jeden na druhého gleda, jeden druhého víta a až jeden je násky a otvorené. Pentek môžeš vegin veľa dojšpíš a môžeš glucnejšie byš po jednom smakaniu ako do toho. Jo, a to je také pen to pšavé dobré skromaženstvo.

0: Na landzie są upominania cało inakše, ako w mieście, groni Fryco Wojto.
1: Jo, ja som byl 6 oder 20 let u Schulterhose, den som šel na umenka vecen, šupno negotujem, ale prišom se teke za šupno staral. Ja som šuži byl v tých tovaristvách připedlja a som vyžel, co se tam cíni. A to som se myslil, to nejme žanžas dalej a šupno tak obstane, ak jo bylo prý. Su se prý pomagali a to nej tak dalej byš. A to, za to som se teke staral. A všechno jo se zaražilo, runož ten kor jo přestal, ale ohňová obra a domovina a mložina, všechno se ještě raží děre.

Ja, auch sagt er, ja, na, wie hast du? Ak čuže jo se tvarilo na těch grunt, tak ak se z domu krdnuli, přesus těch vršov, to byli také vležiši, a penězi nejsou byli, a penězi krdnuli mnohé raz piču golju, jednu luku, abo rolju, a na tem supem tvarili. A já to je to tak rozšegnuno, ta celá vjaz, a je, to je redně. A no jo, mnoho raz dva susede tam bydlí gromáže a ještě se grakají ve to. Ale já musím gruněž ve celém, že takovské lidé gromadu a vylecení také gromáže, velké svěžiny jsou a to je velké vážné, až to jo vyležilo a v také přigotuješ. A jo, to je okoze velké děre ráží.

Ja, ich habe so einen wilden Ticket natürlich hatte. Ich war so ein bisschen starrscher. Aber ich habe so mlade Leute, die so ein Ticket gemacht haben. Und sie помогают. Na, das ist ein Ticket gehalten. Dann sind Svetki, und dann sind Ticket gesessen, dann Majowe Bumstei, Svetkam, da как schuze ich auch bello Piri. Und dann prägt man Mai, dann ist auch bello Piri. Všechny veliké svěžiny jsou církvíny svěžiny. Gode, abo jače, abo svědky. A pěry jsou byli v celém kraju, te bomy stajane svědkam. Každý je měl lebiny, parota. Ženka naša domovinská kupka má kupicu mladých lidí. A ty, kde se pracují, a když se také zářské pojedáš, a také myslím, a co bude se rážit.

0: teke veligusor, jo se megao ako žilojski šouta přecej zasej spuščiš na susedsku pomec.
1: Jo, ta zgromadnošť, vesna zgromadnošť, jo ta nejvážnejša. To groni, až te statne organe, tako šouta ja, a tike moje zastupniki, so velgen važne za to zgromadnošť luži. Venemu se sami vežiš, co se vese sta, dokoláš ja namungu teke šuži byš, ale také centry som ja všetce voplival, ako že so starše luži, som im rozkladoval tú komunálpolitiku, co se vese stanio, kak se ve produst vežieva, kak je odvalo librovanje, a kak te vesanarje tu komunalpolitiku podperujo.

0: Jak se koniš, tyky tam cerva, jo mu se va pomagaš. Farara som šosovat, oni ho napřed kani predkovaš, nec ta zimske cas jo přes Juliami laže a na granice stoje net ište tabakare. A wenn mir dali me pomagaš, a ja tam ne stojim sam, a jo ište gornio. Knesbog zmil se a pomagaj tom šutemu. Take vuski zvezki so bili velgi notne. Dokolač ta takbaga stojim vese a tam misli tike besapšeno na te komunalne politike. Jo. A nevečša partka, jo, tike te luče ga ne živaju janoš, kše bi štike vjazuje. Tak se bestecke Lust. Ne? Ja, das ist Rad zwischili, wo ich ja bozilbe, druge Tschechische Festival, serbske Kultur. Tam ga ja muss aber selber vias, pomega, tam so bele stara mode, a serbske, a nimske luge, pschaschane, ja, kuse na svaju, wetz, ja bozabschenone, ne? Tak ja knesche, über antike, dobra Atmosphäre. Ja sam šišu živiš našo sto, a ja na sedem žasa došilu ako šuta. A žilu je bu tako me ten andro, ta ten sa zgonio vopac na svojim mislim gemena, politiski šveres vlasta jo me gonio. O so šišu pšetce bili agitatori, ga se vojbe su bili, a druge vjeraški, a so tem lužam ne bio na zemlji, rozkvadli jo, to budu venje doživiš, a nic nije se stao. A to je oba meja veliki pomija, a žilu su tike srpske, a nimske luže, moda a stare, a tim namoš nic zavinu daš, což vušila jo zlubivo, a nije přesajš iba, a my, co mi pokazáš, až my jsme rovno tak pilni, jako te Hoževuske, abo v drugih kmenách, jo. A to nio žusn dvojko vánovalo, za tři leta nio žiluvěc byl ten český politický flasta, jak v ně jsme měnili.
1: Ještě jedna statistika. Při samém každý Češi luž v starstvím jazy čižašťa a živěša čižašťa let dajo se pšavidlouně doživa za susedu. 14% nímských jopla suseda deponirovalo svý druhý kluc. V městách nastávají také nové susedské formy, například domy v měšťanských želách, žež megu se zmakáš zvenka svého bydlenia, mají tam také šaky sociálne pobytovania alebo kúpky sebe pomoci. Veliký kšac do prietka je přiniesla digitalizácia. Webbog nebenan dipk.de je so 4 miliónami užívateľov a užívateľkou najväčšia susedská platforma. Tam žež přijdu ľudia gromadu, budú všetci konflikty. Ale snaž sa uprašiť přijdúce raz jednore předecháš a zež susedský konflikt s humorom. Abo situáciu převinuš se žortom.
2: Ja budu nynči něco ľušť na groních. Mej druhý sused, Krios Paulo, te si měli psa a my nejsme ten, co si žádnou psa měli. A ten pjas, ten jo zakusil všechno ratve a myše a všechno, co je mogal gripsnuš. A pensu měli také my o tu komeru, tam je byl svinice futar a šrot, a níže ga musel tu měš za te svině a za to zbežo. A tam se také pen ratve chovali. A kanitke jsou byli tam budky a všechno tam noči. A mama měli, my musíme raz do Paula olí s tým psom a v tém, že raz te ratve gripsnuš. A ten jo také, te jsou gnali tam a ten pjas je zakusil jedno za druhým. A jedna ratva je tu štěnu gori lízla a tam je byla taká žíra za ten luft, až ten přišekňo. A ta ratva z pjastu žíru ven a u suze do šulcojc A pole meni našej mame. A štalera z Šulcov je ogledat, teda je rad v pšelice, veď sam jadna jo pšignala. No jo, to sme se tomu smiali, ali redne jo bilo teke to grono.